0: Nicht količných prozninách to reka zase kožto punželu ab do pieska, za bulom skakač. Práženú kobasku ob pomese jesť a sa načieč sa môže svojský tým se pola byť ture zadkule prinie miestno vodobyč. Tola tiež pahoky před rajnišemi a podľa nich sú předco z zajmovanými pšilatovárymi pelnené. Ale što vábi poprom serbských modostných a dorostčených, kýž nevobčila sa na turnírie, kúšo to džin znova si do najšelakorejších serbských viesko doječ, tu nekotre menenia, čerovšie šestie stácie z Radvoria.
1: Ja som džence vo Radvoriu, dokáž jo zadkula beachtúra s spredčelami, volejbúl, prážen kobosu, geil event.
2: Met jara vábi ju hinsie, často vúgadačka voni raja, tiež nekakých šlakvišný bohach voni raja, ka sa nedohla prúcia vo kúšu dobk.
3: Ja rado mojim spredčelimi pšila tam kateho raja, to je lúštne, když môžem pojem úplne čina, pojemže potom tie jemal kus plede přes to rečeč.
4: Nej, lieca, ja nesem šafná deko beachtáciu si doječ, da to sa prajú nekate posene, kde sú prú ananimo, na kúže pa cobuzač, ha Radvor je poprom šetc do Rene, máme tak jetzt na sportlištu veľa mistná, so Zarač, kde má do Šnapoju, do Štírže, to je jedna tola jara reána stácia.
5: Ja som tu, som proste v obľadu, kak moje přešelé raja, a so by sa tie s ľudžimi trišťu.
6: Nej, ako prvne je to v Radvoru, musíme Radvorské, tohle je to vysoť, že sa ľuchko bolo si tu dobežeť, tak prajene. Hej, ja viem, že ja zrejme tie štáky, že dokýž je to einfach jedna rána atmosféra, hej, za liečo by sa jedna rána zábava. Naše deti sú poraja, že to veľa pšičiny, že my tu sme.
7: Ja to ráde šírdu na bičtúru, dokýž hej, jen zrejme co srbskú močinu vidí, a môže s mojimi přečelami a s mojimi modostmi rečeť tie prúznia, když to druhé tie kus češko, když kúže nešto předvídžané má. A tak in Gucci Dizzy einen Termin mal, das ist ein Video.
8: Sehr schön an der Sattkula Beach-Tour, du gehst teilweise mit dir drüber, was du brauchst, aber du echt fetzt.
0: A apropos Sattkula Beach, Bunchelu Sattin-Jin, da widzi mi so schietze sa so Großschietzach, wot večera 60, so bulbsche Sackreihe, a wieso sa so Napo 60, so Mustversetkaja, a sauschietkich gisch, sa schwelle to nie so Großschietzach na Beach-Tour, bobili, bschetto später. Loni prini raz, so wo du hast die Clubstatio. Tutu nama gatsche podla Mojinskeho Kluba, da menuze meja Volleyballnischo. Termin potekim, červene do kalendra zapisac a počmonec, k tomu ste najlepie. Asta la vista, wokuo Jana Schote a Mata Gisvoka, tak rika čerovše dobelčarske mustvo šestie stácie Zadkula Beach Volleyballovie Ture. A fota k tomu z Radvoria nama kače netko ješo v sociálnych sučach. Tam sú tiež ďalšie videa čerovšeho večera, ktoréž môžete si vobľadať.

0: Nikodoci bydl, ki našest čije, a tu mam za vas Nikotre pokive. Z babami z přírody môža so dječi Jutce Serbským šulským muzeu v Stroži zabierač. Od džesačich do cvrch smia tam zabieru. Komuž so nehoči, tiež štvotk so samstnom času z babu z přírody zabieraja. Do Zajšvostče podaža so dječi Dženca muzeu zapadnije v Užice kamiencu. Z archeologiju ceča so od popudnja dvemaj do napo štyroch zabierač. Samo cilič s kvokom a prokom môža tam vyspytač. Pod hôjom nebjom film ladač, to môže či Dženca na budeckým rodže. Na kulise lečného dživadva zmeja znova vulku s činovinu na tvarenu pokaza so francouzska komédia Die progressiv nostalgiker. V tutej poda se porik z postatých let do dženznejšieho časa. Přichodne serbske blido Drježdenach je jutze večo šestčich. Dunkruč z Noa v The Red Rooster Gorčmir je to teka hospoda z přitulný pivový zárodu v Renickase číslo 10, to je haska v barokně štvorči Red Rooster, ta Gorčmarika. A ještě další pokiju Smolerec knihovňa, ta je tu týdžin přetvara dla Zaurina. Přichodný týdžin pak je zaso votorina, a to netko prosinčským času v zvučeném času. To je potom stajně od časačích do jiný a od dvěmaj do pěčích.
1: Amo kurel ta puku.

0: 6 menšinou do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Laurencia Hauschitz z Pančicku Kukua.
2: V americkém fotbalu existuje akcia s menom Hail Mary. Je to dlhý riskantný pas krotko do konca hry, když zdá se poprom hižo šitko zubiene. Tak rec posledný zadvělovaný pospět. Runie Dajka je situácia v filme Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda so na nimale bezvoládnu misiu do svetnišča, so by zemiu vukoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauer, do níž mi zvisk napadne. Blockbuster, kotrež ma klitu dobro šanse Oscara dobyč, počahuje so na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy z Troasu Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak so Rožoc v filmie potekim dále modli. Stroasu Maria Nade Bona. Znano je tež v našim živinju, dys a dys tuta kombinácia tripna. Smužite pas do predka a Nada, kotraž spošči v úspich. Bönež vúlade snanuške byli. V dôvere na to přijú vám dobrý deň.
0: Nábožné slovo k nejme Jensa Laurencia Hauschitz z Pančic Kukova. Na doku a zamovitosti farské vikarie.

0: Jasem Lud Pito, eksperta za borakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, pić bujtaj. Uj, uj, uj. Ludkaj, noce po kuchni čušlič, nie je to rynie.
1: Oha, Kito, gajš takie małe myše.
2: Što tobie? Ladajtaj tam horeka, te zvuki pšindu z honca.
1: Honco svieči a ma lampki. Okaž oči šerenja.
2: I vo, žane šerenje, zavieste je to zasotajka mašinka od ľudí.
1: Snač, polivku a mašinka.
2: Polivka, ohaj, chceme mašinku vúspetač.
1: Nie wiem, nic co nam Hans z tym tej maszynku wokoło uszy zleci.
0: Nie bój so, co widzieć, hacie to kuzwarski Hans. Pójtaj, mietamy dobre przydałki nuc. Proszę, stoisz kiedzi w kuchni, namakamy.
2: No derje, tu są niektóre truskalce, hep, a nuc z nimi.
1: Priančky, tež se bu noc.
0: Ahaha, gumi pariki. Do honca s vami. Zaprave osvod.
2: Račo ešte trochu zeleniny. Gorky přeco svodža. A netko, veko začinič. A najskýrie dobíme na tunle knefe tvočič.
1: Jak to brunčí. Boju sa před šerjenom v Honcu.
2: Honcu sa nešto hýba. To klinčí kajš miešava.
0: Svice, sviča. To doby tola spešnejšo hič. Verču raz na kolesku.
2: O, nie, Kito. Što si ty činil? To z celá dere neklinčí.
1: Mašina dělá přespěšně. Skovajče so. Kice, pod stolc.
0: My to byme knefe za stop na makáč.
2: O, stano, tunle vůlky čauvene. Pač.
1: Dže je moja žica? Já chcu tunku z vásku polioku voptač.
2: Se si věste?
1: No jasne. Je to svodná kvoščenka. Čerstva a dobrá.
0: Daj mi raz žicu.
1: Najlepší nocný vúsmuž sveta. Nie, sme neko z našej háru vúbudžili.
2: Spešne preč.
1: Aj, bež, bož, spešne.

0: Napo, seid mich hier.
1: Serbski Rozvoz. Pojeste. V studiu Blanka Funcila.
2: Wir holsko maja nur reika nicht scho. Gäisch miesta kulo na svoje internetne strane zdjela, ja tam nische vesne to astvo, zaisch für tydženje při Modžinskim klubie doživenski parkour za dječi natvarivo. Z dobom su tam vonkone areal a terasu Modžinsko kluba v obnovili. Dokvilo tam poslene dževa vukonija. Dževa je to astvo z vulko dželja svojski režiji zdokonjavo. Projekt su zromadnje z modemi svojbami vuvili a s podpiru lideru ospešovansko programa zvopravdžili. Na južnej kromje se vulke žare maja nastač bydlenske domy za mode svojbe. Dole je gmenska rada ve vázu na svojem zajšvem posedženju jednovosne v obsamknula. Na cirkone 100 kvadratnych metrach moli tuž nastać 4 ležonostče, tak na voda vecno v obvuka tvarstvo a imobiliove management vázovske gmene Jens Kišnik. Vulke žare su druha najväčša ves ve vázovske gmene, kotraž nima dost tvarskih ležonostčov, tak Kišnik. Z přidatne tvarske podohce gmena vo sebe modem svojbam zasedlenje zmožnič a jih dose vabič. Ludzie honie Łužicy używają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą cyczy na 100 są dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicze w nadałku w obkadnego zjazka dzwon. Za to bych usokunca już w leta niedzie 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zorylc napraszuali. Usledki studie maja so za dale pisanje regionalno plana za bliski vopkat vuživač. Ve vokresom maj Budyšin a Zorylc su veľký prinim poliče niedže 110 zvieriatu na pastvach morili. To vujnže z aktualnije statistiky krajno zariada za vop svet a ratarstvo. Najviac z tutych zvieriatu bychu vôdce nimo toho vo sebe dajnky. Najväčšie straty pri jednotlivých nadpadách veľkú miachu februáre v gmene Nysuva Vúčina a z regiónia Kulove se sednač a dvanače morenými vôdcami. V niečo poveďce pádu, čiž by po posudkách fachovcu veľk vina nemiachu pastve předpísané minimálne škyt. Mustvo Hasta la Vista vokovo Jana Šote a Mata Džisvoka, reka Čerauše dobečarske mustvo šestie stácie bič volubuluje túre zadkule. Oni přesadžichu so cičpe vodeče ve cíči sáčbe přečivo dživé miešince. Jenož nekotre menšine dobiachu radvorio turnír s dživatnače mustvami dešča dla přetonč. Sedma stácia je přichodno punželu Krusčicach, hezvo tam je v opačne outfit. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca minjate vedro, raz vunco, raz močele, dys a dys. Dlješi čas, tež pomročeno, vo sebe popodňu sú potom švíle možné, při niedže 20 stopňach cíle podobne vetro tež júce, samo ešte trochu kudnišo ze 17 do 19 stopnými a od piatka potom viac svunca a temperatúry lohce stúpaja.
3: Náš to švobkat nastupá, môžeme to tu celé krotko a svodko ďalžič. Našim vopkadným systémom ničo za našu končinu zapísané nie.
1: Serbski Rozvoz.
3: Prajmoj, dobre ranje.

A što možete s vašimi kumplemi doživić s vulkimi a malimi kumplemi? No, to mam nekotre pokive za vas. Do zajišvosće podađa so dječi dženca Muzeju Zapadnije Vužic v Kamjencu za arheologija, kiju ciđa sa tam jednice zabirač, a to od 2. maj do na po 4. S barbami z přirody zabiraja so dženca Serbskim šulskim muzeju v Stroži, a to od 10. do 3. Komuž so dženca nehođi, tež štvrtk so samstnem času z barbu z přirody zabiraja. Tež 2 poskytkaj za kino pod hujem nebjom mam. Pod hujem nebjom film hladač, to, že kajž kuždym leče zaso na budeckim rodže na kulise lečného dživa 2 minuty, maja tež leca s činovinu natvarjenu. Dženca pokaza so francuska komedia Die progresiven Nostalgiker, v tutej poda so porik z postatych let do dženznišeho časa. A kino pod hujem nebjom maja tež v Čornem Gomcu. Štvrtk potom da pokaza so večer dživečih film Extravost. Přichodne serbske blido za Serbo Drježdanach je juce večer a to 6. Dunkruč znova v The Red Rooster v hospodže z přitulnej pivovej zárodu v Renickase číslo 10 v hasce barokne štvrče. A přichodna rečna hodina z Mirca, záradnisko z Jaska při kloštorskej vodže knieza Lumana, je štvrtk po podniu cioch, hač do na po 6. domie záradnisko z Jaska. 10 minčinu, 10 mich je.

jsem pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný.

0: 5 minút, du hast mich nicht an mir.
1: Nábožné slovo.
0: Tute Magenza Laurencia Hauschitz z Pančic-Kukova.
2: V americkém fotbalu existuje akcia s menom Hail Mary. Je to dlhý riskantný pas krotko do konca hry, když zdá se po prvom hýžo šítko zubiene. Tak rec poslední zadvělovaný pospět. Runie Dajka je situácia v filme Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda sa na nímale bezvúľadnú misiu do svetnišča, so by zemiu vúkoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauo, doniž mi zvisk napadnú. Blockbuster, ktorýž ma klietu do prešanzu Oscara dobyč, počahuje sa na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy z Troasu Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak sa rožoc v filmie potekým dále modlí. Stroasu Maria Nada Bona. Znano je tiež v našim živeniu, dys a dys tuta kombinácia trebna. Zmužite pas dopredka a Nada, ktoráž spošči v úspech. Bönež vúlade snanúške byli. V dôvere na to přijú vám dobrý deň.
0: Nábožné svoje k nejme dženca Laurencia Hauschitz z Pančic-Kukova na doku a zamovitosti tamnejšie falské vikarie.

A ja si myslím, vy sedíte zase před rádiom a se prášete, na čo daj tu ještě čakáte. Tematisto si mám to runěž rekva, ale hůč mě přijde netko naša přeladka. Svěšíme mě s druhým ještě Ralfa Bozia. Do světa podá se s námi Jens Rano a Anna-Maria Bretschneiderec. A Veselič, smiečo sa tiež na kšeščená mňka alias Jamesa. Nitko bake najprv raz Michaela Melzerova na reče. Sada menšie do pôs, Michie. Dobranie.

0: Ja, sim, Ludkito, experta zabora kauswa aprisle. Ludkai mato, juro, geht's buitai. Ui, ui, ui. Ludkai, not se pokuchni tschuschlitsch, nie to renje.
1: Oh, hi, Kito. Geisteike maue Mische.
2: Stat Tobi, ladaj tej tam horeka, te zwuki pschindu z Honca.
1: Honco svieči, a ma lampki, okaž oči šerenja.
2: I vo, žane šerenje, zavišče je to zaso tajka mašinka vod ľudži.
1: Snač, poljuka mašinka.
2: Poljuka, ohaj, chceme mašinku vuspetač.
1: Nie wiem, nic so nam Hans, som tej maszynku wokoło uszy zleci.
0: Nie bój so, co widzieć, hacie to kuzwarski Hans. Pójtaj, mnie tam dobre przydałki nuc. Proszę, stoisz kiedzi w kuchni, namakamy.
2: No derje, tu są niektóre truskalce, hep, a nuc z nimi.
1: Priančky, tež se bu nuc.
0: Kumi pariki. Do Honca s vami. Zaprave. Osvod.
2: Račo ešte trochu zeleniny. Kolky přeco svodža. A netko veko začinič. A najskýrje dobíme na tunle knefel tvočič.
1: Jak to brunčí. Boju se před čerjenom v Honcu.
2: Honcu se nešto hýba. Doklinčí kajš měšava.
0: Svice, sviča. To doby tola spěšný šojič. Verču raz na kolesku.
2: O ne, Kito. Što se ty činil? Dost celá dere neklinčí.
1: Mašina dělá přespěšně. Skolajče so. Kete, pod stůl.
0: My dobíme knefy za stop na makáč.
2: O, stano, tunle vůlky čauveny. Pač.
1: Dže je moja žica? Já chcu tunku z vásku poliuku voptač.
2: Se si věste?
1: No jasné. Je to svodná kvoščenka. Čerstva a dobrá.
0: Daj mi raz žicu.
1: Najlepší nocný vůz muž světa. O, nie. Jsme někoho z naší háru vůbudžili.
2: Spěšně pryč.
1: Aj, pyš, pyš, pojď spěšně.

0: Zábožné slovo.
1: Maženca Laurencia Haušec z Pančic-Skukova.
2: V americkém fotbalu existuje akcia s menom Hail Mary. Je to dlouhý, riskantný pas, krotko do konca ry, když zdá se po prvom hýžo šítko zuběne. Tak rec poslední zadvělovaný pospět. Runie Dajka je situácia v filme Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda se na nímale bezvůladnou misiu do světniště, co by zemiu vukoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauer, do níž mi zvisk napadne. Blockbuster, kotrež má klitu dobro šanse Oscara dobyč, počahuje se na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy Stroase Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak se Rožoc v filmě potekým dále modlí. Stroase Maria Nade Bona. Snano je tež v našim živinju, dys a dys tuta kombinácia tripna. Smužite pas do predka a Nada. Kotraž spošči v úspěch. Bönež vůlady snanuške byli. V dověre na to přijú vám dobrý džen.
1: Nábožný svůj k nejmě šedženca Laurencia Haušec z Pančic-Skukova. Na doku a zamovitosti tamnější farské vikarie.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema. Gaše nisčo išive dovolu, pens naš misličo rad sledke na redne doživjenja v zajžonoh letah v dovolu. Kužde se rad dopomina na sve dovolu v cas, a drugim v tom ulicujo, ako Franz Juro Deuze do zimskih krajo jo se kšil raz uperaš, veložje dovol getovaš na nevečje kupje sveta napšikvat, to jo se venžico, a to jo sebe teke prečimi letami dopolnil. S velikej uvožu jo se dal na drogu do islandskeje a grönlandskeje. Co jo ven vižel a doživil, to jo nam tencas ulicoval a to ninto išči raz svišišo.
1: Jo som južo cesto nikotare dokumentacije vižel v grönlandskeje a sebe go me vegin fascinirujú flaky na zemi, ako sú jano malo obydlone pustiny a lodové kraje a toho dla som čiel to sa ogledať a som slyšal až v sledných letách menej a menej loda dajú a ja som si myslil, ja nebedejo čet vojko cakáš, pens náš celý hynacej ugledá tam.

což jsme slyšeli, navoří jsme všaké přednosti, měli až te glečere abo lodojce, za větši žel se sled šegnu až na jedno úzeše na islandské, a za te budu měnše a měnše s časom, ale to jano jako fakt jsme mogli tam skrniš to nie jsme viželi. Což pak jsme viželi ještě ten viaco do toho, jo ten vulkan jako jo rono aktivně blízko Reykjavíka, to jo byt boží, jo to vížeš bylo ta mrokava, kdo nimi raz, a zožož te cáze jsou tam ven přišli. To jo věle kilometrů stálo nebylo, ale veto se to mogl vížeš. Blízko jednoho vulkana nie jsem byl na tom drogovaniu.

Na könnte mir gegründet, ja so wegen Glutz, na tak viele sein noch mir ist Josh tak meist den Jepschi, Josh, ja mir Josh tak jadno jest sedno sto jadno gošega, aber samo sletat vom Joshko, tam to schickno dosegnuš, a to drogovanie na Boži, also žedne nie som tak dvojko, ona tak velike Boži, teke byl, to jo vegen redne cas byl, tam jo mirne byl, to jo teke možnost byl za vedochanie, som vegen spokojom s tým, až som to nie to cenil.

co jsme slyšeli v návaží, jsme všaké přednosti měli až te glečere abo lodojce za větši žil se sledčegnu až na jedno úzeše na islandské. Also te budu měnše a měnše s časom, ale to jano ako fakt jsme mögali tam skrniš to nie jsme viželi. Což pak jsme viželi ještě ten viaco do toho, jo ten vulkán ako jo rono aktivně blízko Reykjavíka, to jo byt voží, jo to vížeš bylo ta mrokava, kdo nimi raz, also jož te cáze jsou tam ven přišli. To jo věle kilometru stálo nebylo, ale veto se to mögal vížeš. Blízko jednoho vulkána nie jsem byl na tom drogovaniu.

Smirpen, Shichi, Stacje, wie Islandske Meli, to jadno jo bo Akureyri, to jo wiegin wielike miesto, ale potom teke Seydis fjördör a Siglu fjördör. A obe ste wiegin redne miestaschce. Schuji jo czekno wiegin zyste, wiegin mirne nikak w Islandske. Also to jo już jadno miestno, ako mi wiegin se spodoba, ja bym mogał se przedstawić tam bydlisz, mi jo przece pičku przeszopo. Planas a to kuste leto bužo šlimnje a to zajemne vi islandske neske přes te čuženja teke njeo v zimje tak zima. Also se groni až v Reykjaviku například, tam jo přezrezna temperatura v zimje večja ako v New Yorku například. Also jaden se to predstavio a to má to mje Island a se vědajo lodojce, ale tam žošte luže bydle njeo přece tak zima.

nächste Schuhe ist mir Switcherli, bitte Luzi Aschpschet. Jasisch, Dwajaschaletami, Abo Samo, Gasu, Pedali, Starimi, Starishimi, Asch, Johinaze Ugledavo, also Napschikwat, Jotambe, Ilulisat, Tam Joste, Lodove Fjordjo, Joste, Lodove Göre, Ben Pschido Domeria, Tam Jo Nasch Guide, also Nasch Wiednik, Gronio Asch, Jogo Stara Mama, Joto Ischi Znava, Aschbe, Besümje, Joshuji Lodbe, Aschteke, Tomerio, Jo Savetje, Samersnione Bo, Toben Sevigon. Neosnau, a teke se zmenio, jużo kak veni mögu ze zemju živaš. Also nento mögu napríklad kau tam teke kubaš, ako před letami neo mežno bylo. Dokolaš ta zemja jo přezima bylo, also tam miastem majú tu mežnost čake vece sami kubaš. Dneske je to klinze tak, až te grönlandske lúže to vítajú teke, a s tým teke jo ten Tourism, ako jo veliký gospodarský faktor za nich, bužo menej a menej riskantne. A s tým teke, gaž jo viesčejša, teke viecej ľuží přižo a majú väčšiu šanzu Tourism tam etablírovať. A teke ta sezóna bužo kúšte leto pičku väčša. Na druhém boce sme teke zvyšali, až dajú tam diskusie ve ľuže, lec kšier, ešte viecej turistov mieš. To je v islandskej južo tlejšie cas, veni sú také zachopili tam jeden limit stajíš za turizm, a to sa nie to také v grönlandskej južo diskutírujú.

Grönlandske Yoga tak až větší žil toho kraja, se vě nic tam, že jsme byli, že ty luže bydli. Tam jo také šito vajnská plata z loda. Tam jo jano lot na zemi a cebe cas. Južo lec dot gít vůjko. A ta bůžo měnša a měnša s casom. A se vě ta věda neží jo. Ta věda přijo do těch merjo a s tím, kaž to věci a věci se stanjo. Nic jano tam, teke na druhých městnách, že jsou lodojce, abo teke v Antarktisu, pen se vě stupa ten nivou merja na cebem svěše. A to se ústatkujo v všakých věcech, also se vě celé praktické, až v nekotarech příbrzných regionách se ten kraj přeměnijo, ale také temperatury s tím se změnijo a čuženia na celém planéše. A to se vě přece kůžte leto je jano malý kus toho efekta, ale zásom se to bejně ústatkujo.